na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

bez zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank,

přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

rouše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko se kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

הקנוטוס שצלם. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

už zase slyším houkat říčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti

bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh, záhadné ty teskné oči.

0: země, než mě skryje.
1: Soňo, Soňo,
0: ved sem tě, co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vždycky jsem velmi přesně věděl, co jsem kdy a kde měl říct.
2: Jenomže nevím, proč si mlčel se svou kapacitou plic.
1: A tak mě někteří mají za dobrá.

0: chodil, nejedny jsem boty na tý svý Miami Beach.
1: A dlouho nepřiznal si, že je tohle všechno dávno pryč.
0: Že zbyla jedna flaška Calvadosu z roku 06.
1: A že

Býval jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojen na centrální plíce, co ti do hlavy vhání

co opravuje plyn. Na jedné z nohavic falešnou záplatu a ty mu uvěříš.

co ještě musíme snést, jediným znamením je tvoje čest. Sundej si sluchátka z uší.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

moudrost nezní suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí, ať vždy jen rosteš.

ať jim zrak, nuda neotupí, ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi,

ať není proti řetězem den od ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší,

0: až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po páté.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: hřmí.
1: Když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

Je tady chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to,

že let. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh sněží. A v kapse mám balzám na prasklý rt, vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

Pořád klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Já jsem byl blout, ha, ha, ha, ha. A čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Já jsem byl

jak maslo bez chleba. Dobre sa mi nevodí, na prs.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

prorazím do pop music, ani se nedostanu nikdy do slavíka. Jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká. Mít ujo psíka, tři blbríka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka, už vůbec anděla a jiné.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smeš a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí. Já nejsem pláž, ale ani skála, rodokmen můj začíná vychřicí. Ty jsi ještě snil,

možný, tohle to možný to je. Malej je malej, však to přežije, malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velké.

Pověz mi, starče, proč máš hlavu v dlaních? Co nejvíce člověka, když přichází do let, co nejvíce na světě člověka může bolet? To poznáš, panáčku, co jsou to klouby, ale horší je, že život se tak

až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný svíhle nebudu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda.

Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

čas. Vytáčí točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panobesní vrátná, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

V koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně obět

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dál v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

vás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlužen.

0: третій лав вилатнула залафати.
1: Валка дівука

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

se šlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličí, obraz stáří, čelo je přeorané, pole hrásec měď, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo ji dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlevíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hvíždě. Z prostého hlevíždě.

dneska jsem sledoval myšičky, vyjehali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po 10. sklen.

Tigrem se jednou slík, kulatej pousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za krem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zesklíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

pocit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře. Jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem se stal, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale každý tvoje slovo ze mě odsekává přebytečný dřevo. Každý tvoje slovo se probourává dovnitř, až zůstane jen rám z litiny a 220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavou dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: brzy až tvůj pandr zarazí ti vandr. Nebude to pro mě zas tak velký neštěstí.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

rukavic tě sevřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napěti. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nech.

co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

Manieri. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Mociny boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu

koš, houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej

ani ochoroš, což měl jsem pech, mám prázdný koš. I bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým borový. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub, suším ústa otrávený, nenaložený jsem.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

zatulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju

dovolej, pane generále, abych je stivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot, kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí.

Ten, když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruje ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu, ale s jakou by mě asi přivítal. Těžko bych mohl kráčet odhodlaně a doba přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval. Často píše, sice přijeď o víkendu,

U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkos.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nesměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mraku drapu, který se třesem srdce zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezku, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, brstnul mnou o stěnu mé vlastní lebky.

a zas hned padá z ráje. Nahoru a dolu sněží.

z postrácených klíčov. Chce najít ten k spánku a nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

hádanku ukrytou v odpovědi na hádanku. Mám tě. Je něharze, i něhá lišejníku. Mám tě. Je plno srdcí nedovřených, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila,

Na vykroutím alkohol. Dva srostlí melance, dva snící symbiontě alkohol. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti alkohol. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se

tak ještě mi nalej. Snad mi i zbyly nějaký zásady, hlavně mi nesmí dojít nápady, musím mít s kým se o ně pohádat.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská

Savaş Autahi. Savaş Autahi. Savaş Autahi. Zrcadlo žádám, denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

inteligentní a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic.

slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

svobodný, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní.

například Špejbl. Už sám Shakespeare houpával mě na koni, Van Goghem tu bejval stálej host, z mistry divadelních prken a osobnost, například Špejbl. Už sám Shakespeare houpával mě na koni, Van Goghem tu bejval stálej host,

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

Někdy mám strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči a svatbou jen cestu si krátí.

0: Ta panenka deska, barwna jak polny kwiat.
1: To je ta panenka česká, kterou nám závidí svět. A já

dál zle, bubínky s píšťalou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech o lásce, k ní nabádal tolik z našich krás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Ja sam dvujak, ale i antiserum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě. Já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic. V hotelu Ritz, zvu tě na jedno decko, případně víc.

strun. Záchranný člun, co veze přes řečiště našich pár tun. Až začne run, vytáhnu peněženku, ze 100 korun nadělám vlaštovky pro svou Lenku. Já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůl. Já jsem tvůj

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Ir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už povláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když božena mne kliže, když božena mne kliže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit to, místo božce originále, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak už sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

přes 100 tisíce jmen má, každý některé zná. Než se ztratí.

Už učitelka běží blíž a ven ho loví lžíci. Zbytek vypij, tohle sníš.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: Číme pí. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Vlna pohody v Moři Komerce, Radio Folk.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tobě.

Tak z toho chleba škvazím tousty a jenom chléb se pálí do běla. Těším se už je na žotře mi sousty jak poslední vůz.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A když zpátky se plazím po kolenou, obě křídla pochroumaný, dva tři verše ošoupaný, v ruce drtím. Zrovna snídáš vůni posolenou, tělo v spánku vykoupaný, aura ti září skrz vlasy roztrhaný.

Vem si ubřízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

režimní krkavci včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

Na krk mi vyšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl,

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný je S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

0: sever.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

člověk a ten nechtě musel snášet, že každý se mu od malička smál. Dlouho bránil se buď zlostně, nebo reagoval plaše, ale tím jen další smích podněcoval. Když jednomu se druzí smějí, může ho to znavit, jen málo kdo jde na to od lesa. On řekl si, dobrá, chcete-li se na můj účet bavit,

odpověď. A lidi smíchy brečeli, ba nejednou se mnohý učil jeho vtipy na spaměť. V tom všeobecném veselí víc nikdo o to nestál, aby se mu ještě posmíval. Tak nechal všechny smát se dál a sám na kraji města k smrti nešťastný si

je to put. Tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Hoj tuláci a piráti, hoj staří vlci s

najednou chtěven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

12 roků manželství, autoúvěr a tak dál. Všechny snese vyplní, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze.

bez duše. Zase mi ztrácí zubatý střely do kuše.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sotva se narodíš, už ti koně kovou. Sotva se narodíš, už ti koně kovou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Zdivočel Rorísek, když viděl Pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu.

daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič věl na minu. Chlapec i rorýsek povětřím letí.

hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

jeli. A rachot výfuků láme se o stěny skal. 35 hodin už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodník tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cval.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Vývěsky nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží,

která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nám.

řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stol. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slouch.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

Ten arabský kluk prý střílel, jako by tančil, a usmíval se, jako by si plnil sen. A ona klečela manželově krvi, kluka pak střelili do hlavy, a ona stále nechápavě držela mužovu ruku jen. Ach Bože, neprosím tě o pomstu,

0: Svoboda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Před ním prohledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, jsem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá,

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Není doma vždycky

se vzduch a zavlní pláč, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste slídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Na ránek hloub už zapálil stráně, srdce jak máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Hryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi, se zaleskne slídou.

jen kousek přes 20. Pár malejch rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

podle ní brál. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

nos postravou s ním, se snáší z báru se motají další Mikuláš, je noc šesté.

Novinové stánky, billboardy a kočkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

tak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát Erika Claptona.

zítra mě říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žádlo.

Hordy a kolečkový bruslaři a Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, střílej se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. Pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly.

Rád mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj,

sračka a kupuje ho v L-ku. Má v celku ideální šířku i délku, jenže on je přesvědčen, že mu svět zatleská, když zubne do M a narve se i do S-ka. Ska, ska, ska, ska, ska.

Vybírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, zaslunění nechty zlumím, za vlasem vlas, vlasem zkusím, kůži přeschou, smotám boták, věřím-li pak, vomím solím.

Tara pěštině.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí,

ještě dýcháš, ještě jíš, ještě zpíváš, ještě spíš. Život dal ti všechno, co jsi kdysi přál. Dál si svojí cestou jdeš, a i když nikam nedojdeš.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

mnie za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

0: ابوك زني.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

že tví psi se hnali oblohou. Neli čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut.

utěš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Ve městě, kde se stéká řeka Labe s Orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící, a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy, a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kej si Růža, strojvůdce je skvělý, kej si Růža, mašinfíru král, souprava se blíží, Střešovice k Beli, po černí

razy, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Na těž z klampače se ozve, ano, je to tak.

sklepu, potom jak ruku zvící cepu. Nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

na počest hrdinů, hvězda telefony, stejně to všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům, vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout.

se točí a vůbec nic si zřejmě nezastaví. S námi i bez nás splašenej kočí, dál žene koně, kud je neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory na tapetách. Jsou věci, které

duše dezní, jen dlouhý smutný tóny, navzdory úsměvům, vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně, je to tak marný. Zase to vypadá na dlouhý deště, půl noc už hodiny neodpadá.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

his son. Měl jsem říct asi víckrát,

ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

razhranu svijeta praznih. Poslednji stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křika ptačí, co se hotání.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ze všech sil. Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, už ani nevím, jestli existuje

0: se v ní o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude

celá pravda. Konec svazku. Když je noc dlouhá, ty si nezavřela vrátka, a všude kolem jsou jen různý seznamy. Proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je, že existuje.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

cti. Zamrzláčíš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran.

pozdě večer, jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej,

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, jak malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

Smím pod vodním kohoutkem větrápení, pořád brečí jdouc pane vany. Řeknete si, to je

0: nekecám. Sám.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Mraky za kopcem pospíchají. Mraky za kopcem pospíchají.

0: projevy uspěchaní.
1: Kam jdou?
0: A cesty nepoznaní.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

0: bien mayonesa, vi se la vi.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Právě otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovi skočka šije na tebe boudu.

0: mi vletěl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhován.

život je stěhování. Pitomej soch.

se v osudech je prý z těch, co kolem krouží, co slovem prolomí i mocný val a tenkrát v rozběsněné bouři.

Až probudíš se, půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl. Že k oslavě života číši jsi pozvedal a chuť života velebil.